0: Rečnik učink srpskim ozvosom.
1: A dženca s dr. Lenko Šočini.
2: Svojim posljednjim rečnim kučiku sem vam, ljubi psiposluharjo, vo zestajenih verbah, kajš na psikvat nuc poladač povedava. Kotrž vopsteja po njemskim psikvate ze samostatneho svočka nuc a popravneho verba poladač. Ve vopkadnej reči máme pak mjestutymi zestajenými verbami tujšto tajkých kajš durich hič, so hinstupič, fortječ, noch biežeč, ronzač, obsač, klošinč a tak dalje, potajkim z njemskej předzvušku. Vo sebe silnje rozširjene ste durich a hin. Durich dač, durich ječ, durich ladač, durich džeržeč, durich skočič, abo hin krneč, hin stajč, hin svušič a druhe. A připodla prajene, to nie je vosebitost serbščine, ale samsne zjav máme tež druhých menšinových rečach, kajž korutanskej slovenščine abo burgenlandskej kovaččine. Spisovne serbščine máme vezo svojske serbske předzvočky, kajž pše hy přeskočič, mesto durich skočič, abo votevzač za obsač, abo prečič za fortječ. Drude nie je předzvoška ani trebna, dokež zvúraznia so smier s prepozíciu. Za nikim biežeč, mesto noch biežeč, přes viesku ječ, mesto přes viesku durich ječ a tak dale. A za klošinč môže so napríklad prajič s niečím vujnč. A račo nech převerčime, hač durich verčime.
1: Tole praj dr. Lenka Šočic, srbským rozhlasu reče spytnica na Srbskim institutu tu ve mieste. 5 hodin 20. Sočasač menšinu slyšíte petinu s dženskými pojistčami.

0: bis načnih doškolitev, bokomik Džaržič. Ale čas spiša je pet šodžin je na cici.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Honjo Vužijske kliniki vukubuja netko ladanski personál sami. Včera bu za to noha fachová šula za strojotniske povovania vo terena. Dohromady posta v učomniku je do vukubvania startovalo, dotaj sú so z vulkoho džela drežanach vukubvali. Z regionálnej povovanské šulu chce dža přichodnúch fachovcov na polu ladania za koronie a staronie tu honi Vužice džažeč. Ze samsne přičiny tež nemská železnica svojských fachovcov hornikecach vukubuje, a to za tva až žarženie koliu. Kvalifikacijski centrum tam drihižo od 2024. maja tola z novým vukubanským letom su hornikecach šulu povečili, kotriš je netko toho runia posta vúčomniku svoje vukubvanie započalo. Slepjanska farárka Jadwiga Malinková opuštilica k prinému decembri ze svojbných příčin svoju dotalnú osadu. O tom informovala ona včera na svojim Instagramovom kanálu. Od klietušeho je nová dušepastoka ve vojerúskej koruni a je zdobom zamovita za sábske náležnosti evangelskej krajnej cirkvi Berlín-Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinková farárka Slepjanské osadže a je so tam celý čas tiež vo serbskosť sprucovala a docpiva, zobu rič za sobu ledovedomia zvolana. Kaj ščera praji ostane vúboko zviazaná ze serbský holu, kotri šišče 3 mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastáva nové slidženský centrum za inovatívne tvarščizne. Centrum za tvárenie a bydlenie Vužijského technologického centruma Lautek chce ďa klitu na liču Votorič. Přetvár nedošie hale za přestrencu k modernému slidženskému centrumi pače nekak 6 miliónov euro a bus brunicových peniez spichované. Přichodže chce ďa tam namiestne následne tvárske materiálie, kajž konop abo mineralijské mačizny vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelake mineralijske polimery samo beton, tak projektuje zamoviči. Centrum dživa zromadne s vysokošulemi, závodami a slidženskými laborami honie v Užice. Za Mezinárodný kulturný festival Vúžica 2027 je dotal dohromady 25 skupinu ze celého sveta svoj zájim za vobdželenie pokazalo. Kešrekne Katarína Jóková dostanú one netko naprašník, zo muža so za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jóková dále, zo signalizuje predovšem všelaké organizácie ciov svoj zájim na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Při otách na folklórny festival vobžili so delegácia pod návodom Marka Guaria na nový týdžen Rudolštače na zetkaniu CIOF Nímska, kdež chcedža o možných kooperáciách s druhými klitušimi festivalemi Nímsky jednač. A to bych upovešče, kýž namakače tiež na internetných stranách a našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vostanje dženca prevažne sucho, zdžela slunčne, zdžela tež trochu pokmurene, a to pri maksimálne 23 stopňach.
0: Ničo ne šoky, tuž prejmoj dobrú jezbu do džencnejšie srede, nedom 5, menšinu, pona po 6.
1: Serbský rozvoz.

Tuto nedelu potekim so doint kraja Saksko-Anhaltskeho rozsudži, do kotros mera kraj pojedže, štú zmeje politický vliv na ošitke vážno rozsudže, štú budže prini muž. Magdeburgským krajnym sejme a zmeje doint ľudži ve kraju 2 miliónaj vobydlerjú ve hošti. A jön tež postajovač. Faktový ček všetkých kandidátov a možnoch členov ve krajnym sejme Magdeburgu namakače ve ARD-mediatece produkoval je vopširne a názorne vúsovanie Fakt ist der Faktencheck MDR Televisia. Jovic, bona po šestčiche.

0: nabožné slovo.
1: Slyšíte od Kita Malinka ze Slepoho.
2: Je ve poradku ľudí v videových rách morič? Videové ry sú za mnoho ľudí všedna zabera. V nikotrých rách dževoto dodomde doživič, hudančka rozrysač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tiež vojuje, so virtuelní přečivnice zrania, abo soma moria. Teodla staj so prašne, sú také ry z křesťanského vida v poriadku? Biblia vujasná, so je človeské živenie drodne. Kaznia, ty nesmieš morič, pokazuje, so je kojže živenie neparujomne. Vyzo so v videových rách, že ani pravý ľudžo nezrania. Všetko vodmila so jenoš na jedný v obrazovce. Přišim, môže so prašeč, kajku skutkov nož tak ry na nás maja. Sú jenoš napjate a zabavujace? Abo zvučime so přesto na moc ako ništo normálne vidieč. Vodmila nie je najskýry za kojžo človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznávač. Tamnych snano negatívne voblivuje. Teodla, če snano mene voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a voblivuje vona môj vopkac s tamnými?
1: Tole praša so Kito Malink ze Slepoho a to bieše jeho nabožné svojové zamovitosti a nadavku srbsko-vosadného zjazka.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderutova.
1: Dobro ranje. Honjo v užijskej kliniki vukubuja netko ladanski personal sami. Čera bu za to noa fachova šula za strohodniske povovanja v otorena. Doromade posta v učomniku je do vukubanja startovalo, dotaj su se z vulko džela drežanah vukubvali. Z regionalni povovanski šulu budušine chceža prihodnoch fachovcov na polu ladanja za koronje a staronje tu honi v užijcu džažeč. Ze samsnej příčiny tež nemská železnica svojských fachovců honikecach ukubuje, a to za tva a zdržinje koliju. Kvalifikacijski centrum tam drihižo od 2024 maja dola s novým vukubanským letom su honikecach šulu povečili, kotriž je netko posta v učomniku svoje vukubanje zahajivo. Slepjanska farárka Jadwiga Malinková opuští lieca k prinemu decembri ze svojbnych příčin svoju dotalnú vosadu. O tom informovaše ona včera na svojim Instagramovom kanálu. Od klietušeho je noa duše pastoka ve vojeruskej koruni a je zdobom zamovita za sapske náležnosti evangelskej krajnej cirkvi Berlín-Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinková farárka Slepjanskej vosadže a je so tam celý čas tež vo serbskosť šprucovala a docpieva zobu rič za sobule dovedomia zvolana. Keštera praji vostanie vúboko zviazaná ze serbskej holu, kotriž ešte 3 mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastáva nové sledženský centrum za inovatívne tvarštízne, Centrum za tvarenie a bydlenie Vúžiského technologického centruma Lautek chceža klietu naliču votorič. Přetvorne dušie hale za přestrenci k modernemu sledženskému centrumi plači nekak 6 miliónov euro a buzbrunicových byne spichované. Přichodže chceža tam namiestne následne tvarské materiálie, kež konop abo mineralijské mačizne vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelaké mineralijské polyméry samo beton, tak projektovi zamoviči. Centrum dživa zromadne s vysokošulemi, zavodami a sledženskými laborami hornie v Užice. Za Mezonárodný kultúrny festival v Užica 2027 je dotal doromady 25 skupinu ze celého sveta svoj zájem za obdelenie pokazalo. Keď rekne Katarína Jóková, dostanú one netko naprašník, zo môža so za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jóková dále, zo signalizuje především všelaké organizácie CIOV svoj zájem na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Při otách na folklórny festival vobdžili so delegácia pod návodom Marka Kuária na nový týdžin Rudolštače na zetkaniu CIOV Nímska, kdež chceža vo možných kooperáciách s druhými klietušimi festivalami Nímsky jednač. V septembre prevedú ve Vojeruskej kultúrnej fabrice znova festival za serbskú subkultúru a kultúru subzorb. Nimo kreatívnych dživaničkov k serbskej drasče, riam a v umiestvu sú mestrujem tiež serbské wiki plánované. Festival v otmie so mestom Cieči Kroč, založba za serbský ľud zariadovanie podpiruje, festival 5. septembra Cuk za serbskú kultúru a v umiestvo kolektív Vakuum sobu organizuje. A to bych upovieste, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca v ostanie sucho, pomročené žila pak tiež slunčné, maximálne 23 stopňu a vecik pšinže dženca takhle sriečne srieni ze zapada.
2: Toto je žané milenia, jeli vám nešto duce popuču napadne, potom nám to prajče, zazvonče Bettinu 7400, kýba so napísače nám WhatsAppu.
0: Serbský rozvoz.
2: 4,5 menšiny, pod na půl sedmiche. A tohle Julie, Markus Moa, serbským rozhlasu, sredu ráno, 2. septembra. Vítajte k nám.

0: Sedam pa na posedmeche. Budešin ma potekim dalšu možnoš vukubanja strojotnistve. Honjovožiske koronje su čera no povansku šulu za ladanske povanja votorili, kajž sme to hižo tež povestčah čera mili. Šula startuje z posta šuleremi, kiš so na ladarku abo ladarja vukubvaja. Ljudja mačiova je se no rumnosti hižo razpobladava a zvučaku Matildu Šachtenec z smešec porečava.
1: Hej. No, ale pojďme opriky.
2: Matilda Šachtenec je mestem 10 let vůčeka za vukovanie ladarjů a ladarky. Poprom šinže zvukovanské služby a jeso, kaž sama praje do ladanské vůčby zalubovava. Ona vůvučuje vodnitka 50 šulerjů na nové povovanské šuli honjovůžických korunjů.
1: Musíme někdo v našej ladanských umnosti tu stejmo, a musa jara veselimo za naše učovnice. Možemo tu vitač v našej novej ladanske šuli. Haj, oni budžia z tabletami, z interaktivnou taflami vučič a možia z novou ladanskih modelach zvučovač.
2: Modele leža v originálnych korobnych vožach a maja vulkost čvojka. Na nich hodža so šelake ladanske kroki zvučovač, pokaza Matilda Šachtenec a vočini korpus klanki.
1: Haj, možemo tu vočinič, tu priki a na vutrobu ladač. Možemo ladač, što ona ma, kajž to reka druke švure, dekubitus. A tam možemo tež vele z našimi šulerjami činič.
2: Šulske vukubvanje je jara na praksu vusmerjene. Cíleta traje, přitom so 4 do 6 týdňov v šuli v Budešine a fáza v praxi odmenia.
1: Najväčšia ličba je v OLK, v Koroni, potom máme tež v Vujke Dubrove, máme v Biskupice sú jara veľa a tež máme šulerjov v Záromiu.
2: To ešte spousta nuáčku je sociálne leto v Koroni absolvovalo, abo tež praktikum. Poabienie by viac hač miestnú. A maja plánované kletu círiadone votorič.
1: Mo treba ma šelake mladých ľudí, ktoré štež ladaniu dále vúvia. 80% sú holce. Ja myslím, že holce ešte sa také pravo nesvieria. Ladansku zvúčbu hajt, vúknič. Mo treba ma viac holce, aber viac mužojo v ladanský dživa.
2: My s novými šulerymi stejí mody muž. Za něho je to prvný džin v novém živinském otrysku jako vůčomník.
3: To raju. Já se veselu na vůkubaně.
2: A to však je nejlepší vůměnění za štát do vůkubaně na nové povovanské šuli za ladarjů.
0: Ľudia mačiova pobe nové ladanské rumnosti tudeši šuli džiš vukubuje mier s druhým Matilda Šachtenec myšec modostných na ladarja abo ladarku. 6 čodžin štocie.

0: Kotzi starši maja prašenja na Rafaeloviča zo, vona zmerič no hođenu za dorosčenih dženzara dvorju vod na poštyrjoch. Hač do napo pečih. Letuši domojnice Asič Zahari přeprošuja přečelo a zajemcu na letni svedžen v rečnim njezdže vulkých džarach krabatovom vůdvorje a tun budže dženzar tun svedžen vod poponja na poštyrjoch a tamožeče so tež vo projekče a přichodnim letniku intenzivno kurza sapšinen formovač a so se s domojnikami a rečnimi trenerami rozmoveč. V Kočinje ponže jutce večer šestčih voto, kak dale se z velkom vopka džame, bude to debata v kravatovom lokom sveče Kočinje. A přeprose na to CDU. Poladame Donu Knic, tam zmija zaso svinjo rezanje a odpovedne vůdživky se potom předáža a to od 8 do 6 na Smolicbore Nuknice. Sobotu 26. septembra bude zase raz komikova dživanička a to znova na Radvorském dvorništu. Snad ilustrátor Štefan Hannuš zavěže šulerio 30 do 7 letníka do potajenstva rysovania komiksu, aby môžete svoje dieťa ešte přizvíč hač do 12. septembra v riečnym centrume Vitaj. Jednače menšino ešte a potom bude 7. A tole júli je Liza Čornáková s Zapkým rozhlasom.
1: Piacoke konce kila, zas nima tydzień jest.

propos studovač, šoštoš ma z perspektivu s přichodom naslednosću vopsvětom přírodu činič nauknu studenča Braniborske měsče Eberswalde. Do tutych vopuku menuci se vusmiriva tamniša mezinarodna vysokošula za nasledne vujiče, kotraž ma tež votnožki mezdrujim podstupime. A čliesnistvo, pšedživanje drewa, ale tež hospodarske smire nastupajo naslednosć. Jara zajmove studijne smire tam maja, v kotraž studuje viacač 2200 studentov ze všech možnych krajov sveta. To so opravdže kitro jara vupvači, so tam raz rozladovač a byrneš jenoš na stronach v internetče o nej mezinarodnije uni. Tuta však je tež pšelšo požadana, tam povabí so viacač 2000 modostnoch za pomene redke miestna za bachelor a master studij.

0: Mick Jagger, ajaho. Mestam tež nad vosom, že začeli starý kumplojo skupiny Rolling Stones. A ja česu zase raz šodali.
1: Rečne kučik v zavským rozhlasu.
0: A dženca z doktor Lenku Šučic.
2: Svojim posledním rečným kučiku sem vám, ľubí připosluchario, vo zestajených verbách, kajž napríklad nuc poladač povedala. Kotrž vobstia po nemským príklade ze samostatného svočka nuc a popravného verba poladač. Ve vobkadnej reči máme pak miestutými zestajenými verbami tojšto tajkých kajž durichič, sohinstupič, fortječ, nochbiežeč, ronzač, obsač, klošinč a tak dalej. Potajkým z nemskej předzvušku. Vo sebe silne rozširené ste durich a hin. Durich dač, durich ječ, durich ladač, durich džeržeč, durich skočič, abo hin krneč, hin stajč, hin svušič a druhé. A připodla prajene, to nie je vosebitosť serbščine, ale samsne zjav máme tiež druhých menšinových rečach, kajž korutanské slovenščine abo burgenlandské kovačtine. Spisovne serbščine máme viezo svojské serbské předzvočky, kajž pše hy přeskočič, miesto durich skočič, abo votevzač za obsač, abo prečič za fortječ. Drude nie je předzvoška ani trebna, dokež zvúraznia so smier s prepozíciu. Za nikým biežeč, miesto noch biežeč, přes viesku ječ, miesto přes viesku durich ječ a tak dále. A za klošinč môže so napríklad prajíč s niečím vujnč. A račo nech převerčíme, hač durich verčíme.
0: Praj dr. Lenka Šočic a tuto nie a ďalšie rečné kočiky namakače na našich stronách internete a v našej app MDR Serbia. Sedam hodin, sednačie.

0: Srpski rozvoz. Povjesće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Honjovužijske kliniki vukubuja netko ladanski personal sami. Čera bu za to nova fachova šula za strootniske pohovanja otorjena. Doromady posta w učomniku je do wukubwania startowało, dotal su so z wulkoho dzielda dreżanach wukubwali. Z regionalnej połowanskiej szulu chcedza przychodnych fachowców na polu ladania za koronie a staronie tu honi w użycy dziażycz. Ze samsnie przyczyny też niemska żeleznica swojskich fachowców honikecach wukubuje, a to za dwa a z dziażynie koliju. Kwalifikacijski centrum tam dreje hižo od 2024 maja, tola z novim vukubanskim letom su honikecach šulu povečili, kotriš je netko posta v učomniku svoje vukubanje zahajivo. Slepjanska fararka Jadwiga Malinkova opušči leca k 1. decembri ze svojbnych pšičin svoju dotalnu vosadu. Votem informovaše čera na svojim Instagramovim kanalu. Vot kletušeho je nua duše pastoka ve vojeruskej koruni a je s dobom zamojita za sapske naližnostše evangelskej krajnico kvi Berlin-Braniborska. 12 let bi Jadwiga Malinkova fararka slepjanski vosadže a je so tam cel čas tež vo serbskosť šprucovala a docpiva zobu reč za sobole dovedomja zvolana. Kaž tera praji vostane vuboko zviazana ze serbski holu, kotriš išče cí mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastava nové sledženský centrum za inovatívne tvaršizne. Centrum za tvarinje a bydlinje Wužiskeho technologiskeho centruma Lautek chcedža kletu naliču votorič. Přetvorne duši je hale za přestrencu k modernemu sliženskemu centrumi pači nekak 6 milionu euro a bus brunicovih penies spichovane. Přichodže chcedža tam namestne nasledne tvarske materialije kajš konop abo mineralijske mačizne vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelake mineralijske polimery samo beton, tak projektovi zamoviči. Centrum dživa zromadne z vysokošulemi, zavodami a sledženskimi laborami honije v Užicu. Za Mezonarodny kulturny festival w Užica 2027 je dotal doromady 25 skupinu ze cłoho sveta svoj zajim za vobdzielenie pokazało. Kaž rekne Katarina Jurkova, dostanu vone netko naprašnik, zo muža so za festival požadač. Vosebe zveselace je, tak Jurkova dale, zo signalizuja predvšem všelake organizacije ciov svoj zajim na festivalu, napríklad skupiny z Korie a Paraguaja. Při otach na folklorný festival vobdžili so delegácia pod návodom Marka Kovária na nôtudžin Rudolštače na zetkaniu CIOF Nímska, kdež chcedža o možných kooperáciách s druhými kletušimi festivalemi Nímsky jednač. Konstudženia převeduje vojeruský kultúrny fabrice znova festival za serbskú subkultúru a kultúru subzob. Nimo kreatívnych dživaničkov k serbskej drasče, riam a vumiostvu sú mestrujem tež serbske viki planované. Festival vodmie so mestom Ceči Kruč založba za serbský ľud zariadovanie podpiruje. Festival 5. septembra cuk za serbskú kultúru a vumiostvo kolektív Vakuum sobu organizuje. A to bych upovešče, kýž namakače tež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Mestom slunca na nebju steje, dženca ma cel džin sucho vostač, žela pomročeno a trochu pokmurjene, a tež slunčne votrisky stane zaso dostaneme, při veciku ze zapada a maksimálne 23 stopňach.
2: Peč menšinu po napôsmech, přijemoj dobro jezbu do dženc nišeje sredy.
0: Serbský rozvoz.

kak bude, abo kajki bude náš přichod. To som náze prašia tele dne, tež měšťanská biblioteka tu v Budešine. Kak měla ta poprom přichodže vupadač, to činič zobiju hišče viace čitarju vúživavo. S takými a podobnými prašenými v obročichu so sobudževačáky biblioteki čera na čitarju ve Rádvorju. Běže to štvorte a posledné zariadovanie Budešine v okolíne Budeské v okolíne, na kotrem šdešovo prašenie, kak miła moderna biblioteka poprom vúpadač. Na každém ze štyroch zariadovaniu v obdželi so přerezne 5 zajemcov, tožno veľa vúpraj. Tuči přijachu se mezdrujim přijomniše votorenské čase a zo dobia u biblioteka moderniša skutkovač, nastoky zimaja so netko do koncepta, kotrež so budeske mieščanske rádže předpoží.

0: Rankačky. Sudom hodin, sudom štocuči. Na serbskich Schulach a Schulachs Modellom 2 Plus, so miestem we Pšerisku, mačanorečni serbsce Schulerio we Menšine. Wiatsač bojca pšinže z nimskorečnoch svojbo. A jenoškojde džesate stutych, može so po 8. letniku vo temach šedného dňa serbsce rozmoječ. Tute fakty sú so na vúriadnym posedženiu Serbskej rady pondelu po riečnej evaluácii zjavne prezentovali, o tom z česna notejší, že tupala nás včera svišeli, a kotre konsekvence to netko má. O tom je Monika Gerdesová s predsedou Serbskej rady Davidom Statnikom a s čvonom rady Julianom Niču porečala.
1: Ličby pondelu přednošku před Serbskej rádu a za poslancami sú boleli, tež Juliana Niču.
2: To čorne nabývam vidieť, kak ten kúvanský systém tú kvílu k máne neje ľuďom serbštinu na jenom dosahacím nivou sposredkovač, to je popravne to katastrofálne.
1: Potekým je 2 plus praktickým přesadženiu zrešil. Jako prvnú núzovú napravu nametovachu experča učbne plány předživač, lépe diferencovač.
2: V tým, co jen po tých vúknacích vo vile bole na to kečbuje, zo one rič navožuja, šednú rič, ričanú rič doživeja na jenom boku, ale tiež sami navožuja, trénuja, zvučuja. A na tamom boku, kde by jen pola mačanú ričných čičí, na to džuvač, zo one tiež tutun spisonú rič, to tie miere vopknieža, zo môže one požišo tiež ze serbskej spisoný riču tiež džuvač.
1: Pretož tiež pola mačanú ričných buchu zastavujú statky zvistčene. Předseda Sakske je Serbske rade David Statnik na dalšu elementarnu trebnost skičpnja.
3: Když rečimo o serbske šuli, dobi serbska reč tam obligatoriska v šednem dnju byč, a to nije jenše na prašenje šulorjo a šulorko, ale vo sebe tež personala, a tuž dobimo me tež o tom přemyslovač, a kak može stát zavištič, so vúčorjo na jene serbske šuli, tež maja tak manošče, kotro so za to trebne.
1: Praj, so vúčerio serbsce rieča. A jeli to hišče nemoža, so riečne dalekúvania vopetaja. A v úspech s certifikátom po európskym ramiku dopokazaja. Poskytky tu sú na serbskej riečnej šuli pri budeským šulským zareže abo intenzívnišo na domoj kursu.
3: A netkoľ je po mojej mineniu stát za so prašané, so vún riadovania namaka, so by so vúčeriam tiež tá možnosť dáva so svojne vúkmania, vúsledky, přinešť. Ja chcú tu vo sebe vúzbeneť, ja znajú veľa vúčorkov a vúčorov, ktorýž sa z vútrobu pala za túto serbské šulstvo, ktorýž sa vo to horia a sa vo to pocuja. Ale Bože, máme tiež vúčorov a vúčorkov, ktorýž nie je, tak manož data túto serbskú reč rečeť a tu či dobe sa vúkmanič. Ja nemôžu tiež jenom vúčora do matematiky dať, jenom štokéž vôd rade ličby má. Von dobi tiež tu kmanož mieč.
1: Dalšie serbské přeče, haj žádanie, počahuje so na status serbských šulov.
2: So vútvoria serbské šule, ako tajke jen cúk, kde so šule mesobu, napríklad vúčora vúmenenia, kdež tá potreba je. S tým chcemo mu tiež tomu zažívač, zo so serbskú rečný vúčorov na šule bez serbské vúčby alebo bez dvúrečné vúčby deleguja.
1: Kajž so dotal hišče stáva. Nedživajce všech problémov, staj si Niča a Statnik přezjednaj, zodobí sa so radžič v umenenia a praxu za 2 plus zmenič.
3: 2 plus je tučastne bez alternatívy. V tým nastupaniu zo trebame my tež džiči, ktorú sú zvolní v tuto rič navúkneč. Jenož s našimi mačonoričnými džičimi nebudeme my náš tučastný šulský systém budžažovať. To je jeden fakt, tu nie nepovalne.
1: Vokomikne dživa so na nových postajeniach za serbske šule. Domovina se žada za lieca hišče vujndu.
0: V oprašenju za 2 plus je, že pravi ne funguje, a kak može so na to reagovat, je Monika Gerdesová s Davidom Statnikom a Julianom Niču porečala. Čara netko by je kultusový minister Klemens na dživovej rozmove pola Serbu v budušine a vun je slúbil za obnovene postajenja vo džele na serbskej šulach, tak spešne kajš možno tež přindu.

0: nábožné slovo.
1: Madženca, kito máling ze slepoho.
2: Je ve poradku ľudí v videových rách morič? Videové ry sú za mnoho ľudí všedná zabera. V nikotrých rách dževoto dodomde doživič, hudančka rozrysač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tež vojuje, so virtuelni přečivnice zrania, abo so mamoria. Teodla staj so prašne, sú tajky ry z kšesčanského vida v poriadku? Biblia vujasná, so je čvoeske živenie drodne. Kaznia, tu nesmieš morič, pokazuje, so je kujže živenie neparujomne. Vyzo so v videových rách, že ani pravý ľudžo nezrania. Všetko vodmila so jenoš na jedný v obrazovce. Přiušim, môže so prašeč, kajku skutkov nož tajk ry na nás maja. Sú jenoš napjate a zabavujace? Abo zvučime so přesto namoc ako nešto normálne vidieč. Votmova nie je najskýry za kujždého človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznávač. Tamných snano negatívne voblivuja. Teodla, če snano mene voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a voblivuje vona môj vopkat s tamnými.
1: Tole praša so kido maling se slepoho na doku a zamovitos či serbsko-evangelsko vosadneho zjazka. Cia po menšiniš a potom budže vosmiš.

A taky małe pulsto na konče, také modré nebe nichtu nie prajú. To netreba ja nudom nikajke milióny byč. Zceva prvný loto milionár nímsky, také účanýho rúne 2. septembra z leta 1906 posta. Po takým všetrúne 70 letami jenice dželič je si tedy šu miliónu dobiav. Ses sedom dalšími tedy všetšo s božovnými.

0: Policja z G.
1: Na autodroze štyri je so. Niedzielu rano na podživečič pola pojšu a nezbožo stalo 8,5-letne vodža LKVR. Cyše smier drežane na autodrohu. Ze smiera Zorica přijedže další LKV tež ze cílom smier drežane. Nakvadný auče doso zrazu šte. Nichto so nezrani na zbožo, škoda, kotraše nastava 15-10 euro. Lubušu sú konc týdňa paduši do domského zaliezli asi elektrické nástroje před okno zestajeli zobychuje voto zali. K tomu pak potom viac přišlo nie. Vecná škoda 1000 euro, dokiaľ sú paduši okna a dure obškodili. Ve Vútach sú tiež paduši zárodkách popuču byli, jednorota sú skoncvali a hádžicu a k tomu slúšace alu krosno hodnače 300 euro pokradnili. A ve fitnessovom centere ve Vojerecach, tam je 30-letný pondželu večo, kytro negatívne napadnú, on by je očividne napity a vorožeše sobudživačeriu, či potom políciu zazvonišu, tiež zastojníku muž vorozy a so nezminu, kajž přikazane, policistša jeho přemochu a zvistšišu nimalie 2 promile alkohola, muž ma netko viacore přijenženie na konče, kotršla Maso Zamovič.
2: Zromadnie sme mladí, zromadnie sme starší, tu je sam sne púč nám viesty. Sam pak nemo sonič, sam tež noch chceš nám

Toto nedželu potekim so přichodný dojnt kraja Saksko anhaltskeho rozsudži, do kotros mera kraj pojedže. Štú zmeje politický vliv na všetke vážne prašenia a rozsude a štú budže prini muž. Magdeburgským krajnem semia a štodre budže moc vúskutkovač na dobro toto zjaskoho kraja. Štú zmeje 2 miliónaj vobydlerju kruče v Hošči a budže tam postajovač. Faktu je ček všetkých možných kandidátov a možných čvonov v přichodnom krajnom sejme v Magdeburgu namakače v ARD Mediatece produkoval je tutun vopširne a voprože názorne rysované faktu je ček. Fakt ist der Faktencheck MDR Televizia.

0: Michaela Melzerowa, Serbskim Rozbo, Sus, Redorano, Jovic, Bonapo, Joviciche. Budešin poteki ma nitko dalšu možnost švukovanja strotnistve. Hone vužiske korunje su čera novu povansku šulu za ladanske povanja votiorili, kaj sme šak čera ižo pojščah svišeli. Šula startuje ze spusta šuleremi, ki so na ladarku abo ladarja vukovuja. Ljudja mačijova je si novu rumnost, če ižo razvobladava, a zvučaku Matildo Šachtenece smišec porečava.
1: Hej. No, ale pojďme opriky.
2: Matilda Šachtenec je mestem 10 let vůčeka za vukovanie ladarjů a ladarky. Poprom šinže zvukovanské služby a jeso, kaž sama praje do ladanské vůčby zalubovava. Ona vůvučuje vodnitka 50 šulerjů na nové povovanské šuli honjovůžických korunjů.
1: Musíme někdo v našej ladanských umnosti tu stýmo, a musa jara veselimo za naše učovnice. Můžemo tu vítať v našej novej ladanskej šuli. Haj, oni budžia s tabletami, s interaktívnu táflami vúčiť a môžia z novú ladanských modelách zúčovať.
2: Modele leža v originálnych korobných vožach a maja vúľkosť človeka. Na nich hodža so šelake ladanske kroky zvučovač, pokaza Matilda Šachtenec a vočini korpus klanky.
1: Haj, môžemo tu vočinič, tu priky a na vútrobu ladač. Môžemo ladač, što ona má, kajž to reka druke švýre, dekubitus. A tam môžemo tež veľa s našimi šulerami činič.
2: Šulske vukubvanie je jara na praxu vusmirjene. Cíleta traje, přitom so 4 do 6 týdňové šuli v Budešinie a fáza v praxe vodmenia.
1: Najväčšia ličba je v OLK, v Koroni, potom máme tež v Vujky Dubrove, máme v Biskupice sú jara veľa a tež máme šulerov v Zárumiu.
2: To ešte spústa nuáčku je sociálne lito v Koroni absolvovalo, abo tež praktikum. Pôrbenie by viac hač miestnú. A maja plánované kletu cí riadone votorič.
1: Mo treba ma šelak mladých ľudí, ktoré štejš ladaniu dále vúvia. 80% sú holce. Ja myslu, že holce ešte sa také pravo nesvieria. Ladansku zvúčbu vúknič. Mo treba ma viac holce, aber viac mužojo v ladanský dživa.
2: My s novými šulerymi stejí mladý muž. Za něho je to první džin v novém živinském otrysku jako vůčomník.
3: Doch, aju. Já se veselu na vůkovaně.
2: A to však je nejlepší vůměnění za štát do vůkovaně na nové povovanské šuli za ladarjů.
0: Ľudia a mači u a pobe v nové ladanské rumnosti tudeši šuli džiš vukubuje mezruji Matilda Šachtenec Myšec modostných na ladarja abo ladarku. Fota z nové šule a dalšie informácie k téme namakače na našej internetnej strone a v našej app MDA Serbia. Tam sme tiež artikel ses impresiemi za vás zestajili.

0: Zora, so byli serske sy okovo přiwuka a Janšojc ve šuch mediach ve Nimski. Pla přepinarnje na Nimski umspanwerk a pla Janšojskie milinarnje jobu nadpad na zastaranje z milinu. Krotke spnieše na Nimski kurzschluss ve Janšojskie milinarni a bucha dwa ve přepinarnje su zabierali luži. Stefanie Krautzeutz se spomina, co jo až doninta znate.
1: Wit detonatio a rakitu jo zora neperi bylo to grono ve prednych poistchach, a wit sabotaje při Janšojskie milinarni. To netefi kompletnie. Což miastem jo znate, jo jano to. Ve přepinarni miaze turnuom a přidukom jo se zora nadpad stal. Ve tej přepinarni se rozdzielio milina za naše strony a tyke nadregionalnie. Nestatkaje su vičulic bu buchadlu přisynjali při přepinani, byt raketu pak žož niovici to glono. Viča akterizma s takim nio se stal, abo nanimini nio s úspěchom byl. Dla toho tyke nio to zestaranje z milionu bylo přetegnone. Te buchadla su nestatkaje sebie sami ugetuali. Jim jo zražilo, vyživé materiál zčiliš do převeda z úsokim napnešim. Na taki pad jo ve dvima padoma přišlo ku krotkemu spnišiju. Janšojski milinani jo přes ten nadpad jednom bloku upadnula technika, rozpšaviju naše kolegi vet antene Brandenburg. Policaja išči nio namykala viniku. Teki jich motive su nadali neznate.
0: To jo šukno, což miastem jo znate vet corašnego njestatka plapšivuka turnua. Stefanie Krautzeutz jo se za vas obgoniva.

0: RBB Srpski program Povijesti
1: Jeden kandidat za miestno župana ve župie Dolná Úžica. Serska farárka opuštio sliepe a veda ve Bramborskej bužo troša te a dajšne téme. Nento ve drobnem a ojo Gregor tým dobrú žen. Michael Apel kandidírio ako župan za domovinskú župu Dolná Úžica. To je dal kvěstčí serskému programaju. Do tých miestio ven jadnočký kandidát. Ven so mecováš kontakt do vejstých kúbkov a tovaristvo, rovno tak co diskusiu nastarciš vo interných struktúrach domovine a moderírovaš diskusiu vo novém dolnoserském kultúrnym centrumie, tak Apel. Ve hoši buzu bydlicego Apela je domovinské župné předsedarstvo voni komisarisky ako župana uzvelivo, potom až jo Peč Šurman se s Amtom rozžognoval. Na gvonej skromaženje župe 11. septembra majo delegirovane cvonky svojega župana uzveliš, išti jo možno až teke druge za to miestno kandidiruju. Serska fararka Jadwiga Malinkova opuščio slepe ako vesadnu fararku. Po 12 letach buža konc novembra přeciš z teje vesade, venažo z privátnych a familiárnych pšicinu, venaž jegne do Budyšina a buža nadregionálna serska farárka a teke duše pastorka ve Varecach ve Choroni. Serský úbjak v okresu Sprivenysa má nový cvonk. To je Steffen Kubický ved AfD, groni Konstance Kubina, venajo midiova pierdarka okresa. Žinca jo zapšavim kšiju se předstajaš v tom gremiumje, jo pak zadorane, to předstajenje bužo se dalšne raz staš. Kubický jo cvonk AfD-frakcije v okresnym semje a tam pokvadnik uše togo venjo cvonk krajnega sema ve predstupimje. Veda ve Bramborskej bužo droša, to je obzamknuvo krajne knježarstvo. Tarife za uživanje vede nimski vasanutzungsentgelt deje vo 20% stupaš, regula deje pašeš ved pšiducigo leta. S tim deje predne raz po živješ letach košte se pšimeriš šednje stupajucim koštam. Tak buža pašeš kubikove metari spetneje vede 13,8%. Košte za pitnu vedu stupaju na 12%. Novo jo až pašizne deje vednenta kušte 5. leta stupaš. Ved 27 a 26 deje teke predne raz görnistvo ve pšede seša za vedu zapvašiš. Rolnikarstvo ma akle za 2 leše s poušením liceš. Jednotlivé obydlarje mogu až do 3000 kubikových metari zadarmo ved plumpaš, na tom nejo se nic minivo. Jadro. Žinca se vedmijo s mincov s mrokavami při spedobných 22 gradách dešč nejo žinca pedla, za to šegno vidše jednotlivé deščové mrokové přes kraj, lokálně mežo se pepadaš, a to vidše při 23 gradách a vedpodňa po žilu mecnem vidšu z petvěcora. Pětk bůžo zase šoplej, 27 gradů groni větrova připověš, ale rovno tak stupa zase šansa na pegrím a dalšný dešť.

Naša muzika tyženja stoj ten raz v znamjenju mjazenarodnego dnja indigenych ženskich a žočo sveta. Ten žen jo woni uvovała UNESCO a letosa se ven vesvejši jo predne raz. Ženca pogledňome do Novozelandskie. Ja, Vasobinski, rada na Instagramie se ogledam urejski tamneje Maori-kulture. Napšikvat před rugby-grašami rejuju grajaje a grajaki haka. Posvieše Jotarea znata vodovala, ako jo Maori-politikarka Hanna Rauhiti Maipi Clark jo jen woni rejovala v parlamentše v Wellington a jo na taký part pokazala svoju neopjatnosť z politiku napšešivo indigenem. Svovo haka veznamienio v rece Maori tak viele ako rea abo spiu z rejovaním. Cebo hynac, ako se hoac cesto groni, neo haka žedna cysto vojaskaria, jano zamuskich. V zahradnosti su existirovali šukne haka, všake hakarie, kotarež su dejali začašeš viniku do bitve. Druge hakarie pokazujú se při uvítanju gostči, na svajšbach abo zakopovaniach. Svišeme nento příkvat nacionálnego ansambla z Novozelandskie.

0: Glukožecenia.
1: A naše glukožecenia dužinca do Lipiego. Płoszański original. Przewodnica a moderatorka Marlene Jedrowa jo nasza narodninarka. Pěš a sedemžaset let svýši vna žinca a k tomu přijdu dobre žicenia z bvotu. Strobotu a elande měš za přijduce živinske leto a nadale dobru launu a vjasove smekotanje na gubie. Teke z redakcie ho přijdu nejlepše gratulacije, že cime dale wiele vjasela při přigotovanjach literárnego ubežovania za žiči v Bokovach. A Juliane Nadpor zpívá žinca tu narodninsku štucku Svinco schada.

0: Sora, so byli serske sy okovo pšivuka a Jan Scholz ve šuch mediach ve Nimski. Pla přepinárnje na Nimski umšpanverk a pla Jan Scholzkeje milinárnje jo byl nadpad na zastaranje z milinu. Krotke spnieše na Nimski kurzšluss ve Jan Scholzke milinárni a buchadva ve přepinárnji su zabirali luži. Stefanie Krautzolz se spomina, co jo až doninta znate.
1: Wit detonatio a rakitu jo zora neperi bylo to grono v prednych poistčach, a wit sabotaže při Jančojski milinani. To netefi kompletnie. Což miastem jo znate, jo jano to. V přepinani miaze turnuom a přilukom jo se zora nadpad stal. Wit i přepinani se rozdzielio milina za naše strony a tyke nadregionalnie. Nestatka je su večulic bu buchadlu přisynjali při přepinani, vyt raketu pak žož nijovici to glono. Vyče akterizma s takim nijo se stal, abo nanimini nijo s úspěchom byl. Dla toho teke nijo to zestaranje z milionu bylo přetegnone. Te buchadla su nestatka je sebe sami ugetuvali. Jim jo zražilo, vyživé materiál stiliš do převeda s úsokim napnešim. Na taki pad jo v dvima padoma přišlo ku krotkemu spnišiju. Jančojski milinani jo přes ten nadpad jednom bloku upadnula technika. Rozpšaviju naše kolegi v antene Brandenburg. Policaja išči nijo namykala viniku. Teki jich motive su nadali neznate.
0: To jo šukno, což miastem jo znate vet corašnego njestatka plapšivuka turnua. Stefanie Krautzolz jo se za vas obgoniva.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Jeden kandidat za miestno župana v župie Dolná Vúžica. Serská farálka opuštio slepe a veda ve Bramborskej bužo troša te a dajšne téme. Nento ve drobnem a ojo Gríko k tým dobružin. Michael Apel kandidírio ako župan za domovinsku župu Dolná Vúžica. To je dał kwieści serskiemu programaju. Dotych miestio wen jadnočki kandidat. Wen co meco waś kontakt do wejstych kubku a towaristwo, równo tak co dyskusio nastarcyś wo internych strukturach domowine a moderirowaś dyskusio wo nowym dolnoserskim kulturnym centrumie, tak Apel. W hoche buzu bydlicego Apela je domowinske župne przedsedarstwo woni komisariski ako župana uzweliwo, potom aż jo Peč Šurman se s Amtom rozžognoval. Na gvone skromaženje župe 11. septembra majo delegirovane cvonky svojega župana uzveliš, išti jo možno až teke druge za to miestno kandidiruju. Serska fararka Jadwiga Malinkova opuščio slepe ako vesadnu fararku. Po 12 letach buža konc novembra přeciš z teje vesade, venažo z privátnych a familiárnych pšicinov, vena šegne do Budyšina a buža nadregionálna serská farárka a teke duše pastorka ve Vrecach v Hroni. Serský úbjak v okresu Sprivenysa má nový cvonk. To je Steffen Kubický ved AfD, Groni Konstance Kubina, vena jo midiová pejedarka okresa. Žinca jo zapšavim kšiju se predstaja švetom gremiumje, jo pak zadorane, to predstajenje bužo se dalšne raz staž. Kubický jo cvonk AfD frakcije v okresnym semje a tam pokvadnik uše togo venjo cvonk krajnega sema ve predstupimje. Veda ve Bramborskej bužo droša, to je obzamknuvo krajne knježarstvo. Tarife za užovanje vede nemský vasanucungsentgelt deje vo 26% stupaš. Regula deje pvašeš ved přiducigo leta. S tým deje predne raz po živieš letach košte se přimeriš šedne stupajúcim koštam. Tak buža pvašeš kubikové metary spätneje vede 13,8%. Košte za pitnú vedu stupajú na 12%. Novojo až pvašizne deje ved nenta kúšte 5 leto stupaš. Ved 2007 a 2006 deje teke predna raz görnistvu ve předezeša za vedu zapvašiš. Rolnikarstvo má akle za dvě leše s porušením liceš. Jednotlivé obedlarje mogu až do 3000 kubikových metarí zadarmo ved plumpaš, na tom nejo se nic minivo. Jadro. Žinca se vedmijo s vincov s mrokavami, při spedobných 22 gradách dešť nejo žinca pedla, za to šegno víče, jednotlivé deštčové mrokové přes kraj, lokálne mežo se pepadaš, a to víče při 23 gradách a vedpodňa po žilu mecnem víču z petviacora. Pětk bužo zase šoplej, 27 gradů groni větrova připověš, ale rovno tak stupa zase šansa na pegrím a dalšný dešť.

0: Nintod, same gledas co kolego, ki vet novego casnika ten tyžin píšu, a to got lasom ninto telefoniski zvezana zes redaktor ku novego casnika zes Jill Francis Kettlitzolz. Dobre žijen.
1: Dobre žijen.
0: Jo, co jo vas zahadne tyžin nevece zabirao, abo kotare zaredovanje mašo hyšči ves pomnešu vocom ščo písali.
1: Ja, Vesobinski, also ja, aber Gronje war to, coś naszym cytarkam a cytariam nevece nadpadnio z tej dwie zaredovani, kotarejš se teke sreš casnika, roš mamy taki redny dvejny bok, žoš se to krasnie vytpuščio ve wiele, wiele fotach, raz ve grotku, veliki nimsko-serski svežin, gromaže vesrejš, žož, su byli sjaske viki, jo, wiele programa na javišču, a vieraškio byl sjaski ľudový ansambl, kenč jo s krasnym koncertom ustupil. To, jo, tam máme riedne teaser na prednem boku, a pön, ako som goniva, nuči jaden bok, cieve bok s riednymi fotami, a ten drugi vieraškio byl domu nízky a drastiny svežin ve Börkovach, tam jo také wiele los było. A predne raz jo se teke pokazalo na sešelnice, ako su njega se uporali napríklad do Balinja, aby tam živo namakali, eben ako sešelnice. A to je vegin posebne svodke foto, žož také baby z Vrzika kiva.
0: No, to je rednje. Ja som ju špičku poglednula na online bok novego casnika, dokudaž ten ga všetci ne jesne ven všižo, a tam som neco vjegin zajemnego citava, což má snaž teke dvojkodobne úsledky za šuchove dolne vúžice rozmi, až domovina planujo serský centrum a gmena Dešno, co to ninto meješ?
1: Jo, to je obšaru vegin zajemne a vážne. Also 7 a 20. augusta jo se zmakavo gmenske zastupnictvo Dešno s triážou a jo pejedalo v tej témie. No, te majú všaké možnosti tam v Dešne, no, tam žož jo ten negajšný gosčen serský dvr a také dvr z prejvinnego vúga. To napríklad, also tam sú všaké miestná, žož utvarjenie na také kultúrne a zmakajnské centrum za serské kupky a tovaristva regióna. Mogalo se natvariš a gmenske zastupnictvo jo z jadnom vosom obzamknulo. Jo, až vynikšie požadanie na spechovanie za uvýše toho projekta přigetovaš. Jo, to gloní neco se neskerej na drogu spúšči.
0: Mm-hmm. A serske lúže na báze zgoní jo o tom, ak som kaž som to všaje rozmýva na gvonej skromažinie domovine 11. septembra.
1: Všavie.
0: Jo, a co by mogali hyšči naspomnieš z novego udaša, novego casnika, co máš o hyšči zajemnego za nás?
1: Also, jo, dalo také vece v ramiku Vúžeského festivala, ako sú zajemne byli, napríklad, jo se previatvo s projektom UNESCO Pejš predný raz, jadno Vúžeské pytanie za sledami do Dolneje Vúžice. Češi raz miastem jo se také pytanie za sledami, v Vúžice převiatvo, no tomu gronia jano lauzica špúrnzuche, a ten raz predný raz, ako gronione do Dolneje Vúžice, přísúdy serských sov v našom regióne, to jo se teke tam posrednivo, a ľuže sú zajemné doglede do regióna dostali. A teke jeden zgromadný projekt s živatvom Pekolu, jo vesebne dokoľaž, tam sú mode ľuže, ako slúžajú k možinskému klubaju, v Pekolu, te sú v ramiku Vúžeského festivala pokazali ten kus gehen bleiben. A jo, také neco serského jo sa tam tematizirovalo a v tom jo písala naša Lucy Leuchenholz.
0: Ok, a to šo a viele veci dajo v novém udašu novego casnika víče přižo do našich postových kaštíku a ja se žikujem za ten dogled pla redaktorky Jill Francis Kettlitzolz.
1: Jo, obšaudu ešte viele veci a mešo viele šposa abo viasela při cetaniu.

Naša muzika tyžinja stoj ten raz v znamjenju mjazenarodnego dnja indigenych ženskich a žočo sveta. Ten žen jo woni uvovała UNESCO a letosa se ven vesvejši jo predne raz. Ženca pogledňome do Novozelandskie. Ja, Vasobinski, rada na Instagramie se ogledam urezky tamneje Maori-kulture. Například před rugby-grašami rejuju grajaje a grajaki haka. Posvíše Jotarea znata vodovala, ako jo Maori-politikarka Hanna Rauhiti Maipi Clark jo jen woni rejovala v parlamentše v Wellington a jo na taký part pokazala svoju neopjatnosť z politiku napšešivo indigenem. Svovo haka veznamienio v rece Maori tak viele ako rea abo spiu z rejovaním. Cebo hynac, ako se hoac cesto groni, neo haka žedna cysto vojaskaria, jano zamuskich. V zachadnosti su existirovali šukne haka, všake hakarie, kotarež su diali začašeš viniku do bitve. Druge hakarie pokazuju se při uvitanju gostči, na svajšbach abo zakopovanjach. Svišeme nento příkvat nacionalnego ansambla z Novozelandskie.

0: Glukožycynia.
1: A nasze glukożycenia dużynca do lipiego. Błoszański oryginal, przewodnica a moderatorka Marlene Jedrowa jo nasza narodninarka. Pieś a 70 lat swiši vna žinca a k tomu přijdu dobre žicenja z błotu. Strobotu a elande mieš za přijduce živinske leto a nadale dobru launu a vjasove smekotanje na gubie. Teke z redakcije ho přijdu nejlepše gratulacije, že cime dali vjele vjasela při přigotovanjach literarnego ubežovanja za žiči v Bokovach. A Juliane Nadpor spiva žinca tu narodninsku štucku Svinco schada.